2 ze směru Benešov u Prahy a Čerčany. Pravidelný příjezd 12 hodin 30 minut minuta. Příchod k nástupu číslo 6. Služebně kolej 28. Vlak zde jízdu končí.

32 ze směru Benešov u Prahy a Čerčany, pravidelný příjezd 12:30 přijel k nástupišti číslo 6. Služební kolej 28. Vlak zde jízdu končí.